Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července.

0: Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Dance Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tohle je Michael Kaufman, Treasure Soul, právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Máme krátce po 7. hodině raní, máme tady středu a to znamená, že nám startuje středeční raní Fresh s Andy Roadem a já vás všichni zdravím od mikrofonu a samozřejmě i mixážního pultu a věřím tomu, že v následujících 120 minutách se budeme královsky bavit a naladíme se na ten prostředek pracovního týdne. Z muziky nabídneme třeba Fisher a Losing It. Čeká nás taky Tame Impala

7 hodin, 1 minuta k tomu, pár drobných, no a my jdeme na aktuální zprávy a taky počasí. Tak krásné ráno. Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin, 16 minut k tomu dáváte si středeční Dance Radio, středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. A já vám ještě jednou, přátelé, přeju krásné, dobré ráno. Doufám, že budete mít naprosto krásný prostředek pracovního týdne, i když jak tak koukám ze studia, tak to není úplně takovej taková ta typická letní středa, kdybyste si řekli, hele, dneska to v práci nějak třeba ošulím a jdeme na koupák, protože máme dneska trošku pod mrakem, ale to vůbec není na škodu, že se takhle nám to počasí trošku ochladilo. Dneska tedy je středa 8. července, svátek nám slaví Nora, takže přejeme všem Norám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a taky i vy, Nory, ať máte krásný den pro vás. A samozřejmě pro ostatní budeme hrát za chviličku novinku v našem éteru Kreider Avisa, neboli Ibiza. Bude taky Tame Impala, Dracula, Jenny Remix, Deadmau5, Absolut a spousta dalšího. Tak já vám ještě jednou přeju pohodlně sousedé, krásnou středu, krásný středeční den a taky ať se vám dobře stává. My jsme Dance Radio 89 a 102,9 FM.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Ta nejlepší taneční hudba jedině u nás na Dance Radio na 89 a 102,9 FM Absolute Stuck in Love právě teďkon v našem éteru krátce po půl osmí. No a vzhledem k tomu, že máme po půl osmí a řada z vás se třeba teďkon probouzí nebo sedla do vozidla, naladila Dance Radio 89 a 102,9 FM, tak se pojďme společně podívat na to, jaké nás dneska čeká počasí, aby vás nic nepřekvapilo. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu. Místy by to mohlo být i s deštěm. Já teď koukám tady v Praze ze studia a vypadá to, že nám dokonce teď tady prší. Uvidíme, jak to bude v průběhu dne. Každopádně neměla by se konat nějaká velká vodní pohroma, to určitě ne, ale sem tam sprchnout by rozhodně mohlo. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my jdeme dál na muziku. Mac J, Sophie Ellis Baxter, PT anebo Parisi. Krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Máte chuť

0: zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Dance Radio.

0: 7 hodin 50 minut k tomu, krásné, dobré středeční ráno na Dance Radio, tohle je Paris Fred Again a Ailar, This Is Real Disappear, právě teďkon v našem éteru. Jak já říkám, a vlastně i tahle tapecka to nám to tak trošku podtrhla, že vlastně ta nejlepší taneční muzika je vyloženě pouze na našich frekvencích 89 a 102,9 FM, ale pokud nás neladíte na frekvencích, tak musím doporučit ještě aplikaci Dance Radio, díky které a díky internetu nás chytnete všude možně po světě. Takže pokud třeba plánujete nějakou letní dovolenou a chcete vstávat s ranním freshem, tak určitě doporučuju stáhnutí této skvělé aplikaci, díky které budete mít tu nejlepší taneční muziku všude po ruce. My do 8 hodiny zahrajeme ještě třeba Format B Chunky, Truphonics a v příští hodině se podíváme taky na jeden legendární mejdan, který se vrací do pařížských ulic.
1: Nicky Romero, odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protocol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protocol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar. A to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Dáváte si středeční den s rádio, středeční ranní fresh s Andy Roadem, právě teďkon Trufonics, Staš a Pecka in the corner, právě teďkon v Eteru, den s rádia na 89 a 102,9 FM. No a přátelé, prvních 60 minutek nám uteklo jako voda, a nebo jako když se člověk dobře baví, tak ten čas prostě letí.

10 vteřin nás dělí od 8 hodiny raní a to je přesně ten pravý čas na to dát si aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio News. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Firmy, které chtějí umístit své sídlo na přestupních uzlech pražského metra, musí počítat s tím, že si za tamní kanceláře výrazně připlatí. V porovnání s okrajovými částmi města je měsíční nájemné v některých lokalitách dvakrát až třikrát vyšší. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers. Téměř 6 000 zbraní, ale také více než 64 kg výbušnin odevzdali anebo přinesli na policii lidé během půlroční zbraňové amnestie, která se již jako šestá v pořadí konala od ledna do konce června. Jde o druhý nejvyšší počet, jen v roce 2009 skončilo v rukou policie takřka 8 000 zbraní. Žádná z dosud odevzdaných zbraní nebyla použita při spáchání trestného činu. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 15 minut k tomu, krásné, dobré středeční ráno, vy si dáváte Dance Radio 89 a 102,9 FM, Friendly Fires a Heaven Let Me In právě teď v našem éteru. Vy si stále dáváte středeční ranní fresh s Andy Roadem a já vám stále přeju co nejvíc klidnou a pohodovou středu. My se teď podíváme na jeden legendární mejdan, který se vrací do pařížských ulic, protože Paříž chystá návrat své vůbec největší bezplatné, pozor, to je důležité, bezplatné open air akce. Legendární Techno Parade, která vlastně už od roku 98 pravidelně proměňovala ulice francouzské metropole v jednu obří tančící řeku, se po dvouleté pauze oficiálně vrací na scénu. Organizátoři z asociace Technopol potvrdili datum konání na 19. září. Takže já si myslím, že to datum je takový jako celkem dobrý, že si vlastně jako můžete teď v létě užít naše festivaly, můžete si jet i odpočinout a vrchol léta můžete zakončit právě 19. září třeba ve Francii. Vlastně, co se týče tady té akce, tak vlastně půjde o první edici od roku 2023, protože v roce 2024 se tato akce nemohla konat z důvodu pořádání letních olympijských her v Paříži a minulý rok 2025 bohužel organizátory zaskočila finanční situace té skupiny, takže z tohoto důvodu se to neúčastnilo. Ale v roce 2026 je, jak by se dalo říct, svět se vrací do normálu, tak vlastně v tomto roce už organizátoři potvrdili, že Techno Parade proběhne, takže pokud nevíte, kam vyrazit na konci léta a jak uzavřít léto 2026, tady jsem vám právě teď dal jeden jasný tip. My na Dance Radio pojďme dál na muziku. Benny Benassi, Benassi Bros, Love is gonna save us, aktuálně trendující věc na sociálních sítích ohledně týpka, který tancuje Tectonic, určitě se to viděli, jakmile pustíme tenhle track, tak si určitě to vybavíte. No a pak nás čeká taky Ferek Down Kanin, anebo taky zástupce české hudební produkce a taky náš kolega Chris Sadler.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 31 minut k tomu Chris Adler, Language Without Words, právě teď konfeteru na 89 a 102,9 FM. Vy si stále dáváte středeční ranní fresh s Andy Roadem, před námi ještě celých 29 minut a tohle úžasného pořadu s tou nejlepší taneční muzikou a my se jdeme teď podívat na počasí. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A pokud míříte ven, tak doporučím už teď určitě vzít si sebou deštník nebo pláštěnku, protože nám hrozí nějaký srážky. Na den s rádu jdeme dál za muzikou Casey Light. Toto bude taky Kalina Zendras, Diego Donati a nebo Weiston.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 51 minut, to je aktuální čas, krásné, ještě stále ráno, dáváte si Dance Radio na 89 a 102,9 FM, taky tu nejlepší taneční muziku, kterou tady do vás můžeme servírovat. Před chviličkou tvůrci jedno z nejlegendárnějších tracků, Whitestone, ten legendární, tak jsem myslel, nemyslel jsem Angels, ale myslel jsem Astronomy. No a my samozřejmě do 9. hodiny ještě zahrajeme třeba Jonas Blue, Dominiku a spousta dalšího. Nicméně po 9. hodině už tady bude dopolední drive a pak také odpolední show, takže se máte rozhodně na co těšit a v průběhu celého dne taky ta nejlepší taneční muzika. A jak jsem říkal, jdeme pokračovat dál s muzikou Jonas Blue a Lifeline.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Dominika, got you, let you go. DJ Tonka Edit. Naprosto fantastická věc. Nedokážu si asi úplně představit lepší věc, která by měla uzavřít dnešní středeční ranní fresh. Já doufám, že jsme se společně velmi příjemně naladili na dnešní den, na prostředek pracovního týdne. Teďkon už do víkendu to uteče, myslím si, že rychleji, než kdyby jsme byli třeba na startu toho pracovního týdne, tedy úterý. Takže mějte příjemnou středu, mějte pohodovej den, užijte si ho ve společnosti Dance Rádia a taky ve společnosti tý nejlepší taneční muziky, kterou vám tady servírujeme každý den 24/7. Já jsem Andy, mějte se krásně a zítra v 7 hodin naslyšenou. Ahoj. Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Scooter. W&W.

0: krásný dobrý ráno, od mikrofonu vás zdraví v Éteru Dance Rádia i dneska. Katie, i dneska mezi 9 a 12 hodinou budeme společně už spolu, jako stejně jako každý všední den i dneska. A já doufám a věřím, že ať už nás ladíte odkudkoliv, že pro vás to bude příjemnější ráno a dopoledne, protože pro vás budu mít naprosto fantastický playlist. Představím i spoustu novinek v našem Éteru a probereme festiáky, probereme dovolené, probereme akce, nový release a spoustu novinek napříč tématy, takže doufám a věřím, že samozřejmě budete s náma, ať už náš signál doletí kamkoliv, kde se nacházíte. Máme středu 8. července, svátek slaví dneska Nora, což je krásný jméno, takže všechno nejlepší všem Norám. No a za chviličku už další muzika, rámšci Flashmob, taky novinku Drum Sound a Bassline Smith a třeba taky i Otto Nose, takže krásný ráno, jsme Dance Radio.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

89 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých naladíte i dnešní dopolední drive. Máme dneska středu 8. července a přátelé, pojďme k nějakým těm rekordům, který momentálně drží i po x letech zesnulej, a to legendární zpěvák, a to Michael Jackson, který mimochodem má už několik týdnů v kinech svůj životopisný film, který možná už jste viděli. No a v rámci toho ten zájem o Michaela Jacksona ještě extrémně vzrostl, a to na všech digitálních platformách, a to i třeba na Spotify, kdy nejenom, že v posledních měsících je to jeden z nejstreamovanějších umělců, ale dokonce Michael Jackson překonal konkrétně s hitem Billie Jean až 3 miliardy streamů, což je neuvěřitelný na Spotify, a třeba skladba Beat It, tak ta míří dokonce ke 2 miliardám, což si myslím, že je jako opravdu mazec. Vemte si, že i 17 let po smrti takhle prostě umělec jede a jednou to potvrzuje, že ta muzika je prostě jako legendární a je jako, jak já často říkám, nadčasová. A pokud

0: který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Flight Facilities a Forever in My Room na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný středeční ráno. Ať už nás vadíte kdekoliv, třeba v autě, jo, při cestě do práce, nebo někam na dovču, anebo ve fitku, doma, nebo kdekoliv jinde. No a pokud máte rádi hudbu, zajímáte se třeba o historii elektronické hudby a máte rádi třeba dubstep a dubový věci a tak dále, tak pro vás mám taky velmi zajímavý tip na knihu, kterou už si můžete třeba na internetu objednat a která vlastně tak nějak jako oslavuje hned několik žánrů dohromady, jo. Je to jako nejenom dubstep, ale i spoustu přidružených žánrů. A tato knížka se jmenuje The History of Dub Music a vlastně tato jako věc tak nějak jako napovídá, jak už i samotný název, že se tam vyjadřuje spoustu umělců, odborníků, taky různých jako vlastně promotérů a lidí, kteří stojí za zrodem hned několika žánrů. No a pokud vás to zajímá, tak autorem je David Katz a právě ten tuto knihu připravil pro všechny fanoušky a je tam jako spoustu fotek, různých jako i dobových věcí, různý jako starý rejvy vyfocený a tak dále. A je tam spoustu zajímavých rozhovorů s umělci i napříč žánry. Takže pokud vás zajímá víc, dejte si Dub Revolution, tam najdete všechno zásadní a podstatný a můžete si vlastně tuto knihu i klidně předobjednat. No a pokud byste měli taky nějaký zajímavý tipy třeba na něco jako hudebního, tak klidně dejte vědět, protože teď jsme se nedávno bavili i s kámošema, že spoustu lidí různě jako se snaží najít i nějaký starý kousky a starý vlastně knihy. A jako není jich příliš mnoho, takže pokud budete mít i tip na něco fajn, co vás třeba zaujalo v poslední době, tak klidně nám napište do zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

10. hodina je tady, pojďme se přesunout zase o kousek dál a pojďme se taky naladit na další muziku, která vás čeká už za několik málo minut. A na co se můžete těšit? Třeba na Noru and Pure.

0: Teď už 10. hodina, s ní přichází taky nejčerstvější zprávy. Dance Radio
1: News. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Firmy, které chtějí umístit své sídlo na přestupních uzlech pražského metra, musí počítat s tím, že si za tamní kanceláře výrazně připlatí. V porovnání s okrajovými částmi města je měsíční nájemné v některých lokalitách dvakrát až třikrát vyšší. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers. Téměř 6 000 zbraní, ale také více než 64 kg výbušnin odevzdali anebo přinesli na policii lidé během půlroční zbraňové amnestie, která se již jako šestá v pořadí konala od ledna do konce června. Jde o druhý nejvyšší počet, jen v roce 2009 skončilo v rukou policie takřka 8 000 zbraní. Žádná z dosud odevzdaných zbraní nebyla použita při spáchání trestného činu. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bijouka ze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: příjemná funky melodická věc podání Exfola a taky Steve Edwards a Watch the Sunrise. Na frekvencích Dance Rádia pořád stále ladíte středeční dopolední drive, a to zatem 8. července. Katie s váma až do 12. hodiny a pokud zrovna poslouchá někdo, kdo jste DJové, producenti, kupujete si hudbu třeba na z platform, jako je TrackSource anebo Tidal, tak to jsou mimochodem platformy, kde samozřejmě můžete každý den hledat a najít a koupit si spoustu zajímavý hudby. No a právě stejně jako Beatport a Bandcamp a další platformy, tak i TrackSource s Tidalem momentálně představili nový nástroje pro takzvanou detekci pomocí umělé inteligence. To znamená, že i tyhle ty platformy se za nějakým způsobem připojují k těm dalším a tak trošku zasahují proti hudbě, která je generovaná umělou inteligencí, a jsou to vlastně podvodní skladby, které se učily třeba na základě jako reálně vydaných skladeb, ale byly v podstatě vytvořeny AI. No a právě díky těmto nástrojům se více podaří je rozpoznat, nějakým způsobem omezit a taky potom smazat. Tak přátelé, je to fajn, že čím dál více platform nebo většina z nich s tím pracují, a myslím si, že to je určitě dobrá věc pro všechny muzikanty a hlavně i producenty, tak jen tak dál.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Dance Radio. Dance Radio.
6: Two ships in the night.

0: teďka jsem vzpomínala, kdy tato věc vyšla a docela jsem se trefila, pamatuju si přesně ten asi den, možná den na to, kdy tato věc vyšla, Rudimental, Ella Ira a Waiting All Night, byl to roku konkrétně 14. dubna 2013, opravdu nádherná věc a samozřejmě tehdy to vystřelilo brutálně a musím říct, že tato věc je taky vážně nadčasová. Na Dance Radio pokračujeme dál a musím říct, že mě velmi zaujal před chviličkou tady jeden článek, který vlastně jako ukazoval takovou novou studii a průzkum, a to na Novém Zélandu, co se týče profesí a vlastně jako prací, jo. A nejnovější průzkum, výzkum totiž uvedl, jaký nebo o jakým povolání sní jako lidé, tady konkrétně, jo. A samozřejmě ta úspěšná povolání oblíbená, jako je třeba herectví, psaní, nebo třeba být v pozici generálního ředitele, tak to jsou všechno takový častý vyhledávaný pozice, o kterých lidé sní. Ale prosím vás, nejvíce vysněnou prací a nejvíce vyhledávanou jako věcí, jak se jako stát vlastně tím, co vám teď zmíním, tak je prosím vás být DJem. Přesně tak, tak tohleto, nebo o tomhle sní nejvíce a nejčastěji lidé na Novém Zélandu. Tohle ukazují průzkumy a přesně právě formulace, jak se stát DJem, je nejvyhledávanější dotaz právě v oblasti kariéry a dokonce se umístil na samotném vrcholu zájmy o pozice. Pak je tam třeba právě ten generální ředitel, herec, účetní, tak to úplně nevím teda, a další. Každopádně pak ještě v návaznosti na to bylo velmi častým vyhledávaným nebo vyhledávanou formulací, jak se stát hudebním producentem. No tak vidíte to, já myslím, že to není jediný, protože ještě když to úplně rozvinem, tak je další studie a průzkum ze 145 zemí, právě který byly zahrnuty do téhle studie, tak jak se stát DJem bylo 10. nejžádanějším povoláním na světě. Já bych tam ještě přidala nejenom jak se stát DJem, ale jak se i vydělat, jako, protože jedna věc je být DJ a druhá věc je jako za to, jak říká můj kámoš, zarábat nějaký kačky. No tak držím pěsti, pokud to máte podobně.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Sigava a With You a taky Eli Oaks v Eteru Dance Rádia, máme 10.49. Aktuální čas, dopolední drive i dnes je v plném proudu až do 12. hodiny s Katie a teď už taky pro vás budu mít tip na skvělý videoset. Pokud máte rádi videosety vizuální i hudební, tak samozřejmě pro vás budu mít tip v podání dvou skvělých producentů a taky DJů. A to především jakoby okolo houseu, ale je to víc jakoby víc provázaný napříč žánry. A Aim a taky Trick, tak to je dvojice, která si střihla ani ne jako B2Bčku, ale prostě zahráli společný set v rámci festivalu v Amsterdamu Digital a vy už si můžete tohleto liveko užít, tenhle ten záznam. Premiérově to proběhlo 2. července, mám pocit, že to probíhalo přímo živě. No a ten záznam už kompletně můžete vidět. A je to čerstvá věc, takže určitě doporučuji tenhle ten setík prozkoumat, poslechnout a taky můžete vidět i skvělou atmosféru z eventů, který jsou třeba v Amstru, ať už se jedná o venkovní festivaly, eventy, tak taky párty. A musím říct, že vždycky v Amsterdamu to prostě stojí za to, ať už tam člověk jede za čímkoliv, co se týká právě hudebních vlastně akcí a tak dále. Takže určitě tenhle ten setík přesdílím, dejte si to a za chviličku už další muzika z našeho playlistu. Ještě 100% stihneme Rogera Sancheze a doufám, že i krásnou melodickou deepovou věc Unsaid od Pauline Bryson a Blake.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila, to dobré začíná u nás.

přátelé, Paul and Brayson Blake a starší kousek s názvem Unsaid. Já myslím, že z desky, tyjo, teď možná to budu úplně říkat špatně, ale 2016 mám pocit. No, každopádně, na Dance Radio pokračujeme, před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu, docela mega rychle to utíká, neuvěřitelný. No a za chviličku už, pokud máte rádi Dua Lipu, tak za chvilku si užijete její track Beat One a to v remixu od Netskaje.

0: Čeká nás taky příjemná věc od Clean Bandit a Tell Me Where You Go. Po 11. hodině určitě omrkneme kulturu, kam můžete dneska vyrazit, omrkneme to, co se děje v Praze, ale i mimo Prahu a zároveň se i podíváme opět do světa hudby. Ale teď už ten pravý čas na aktuální zprávy o počasí. Jsme Dance Radio. Dance Radio
1: News. Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: taky Tom Star a Deputa Mother. Doufám, že to říkám správně. Máme 11:15, aktuální čas. Venku nám vysvětlo sluníčko, což je určitě pozitivní. Zrovna ráno jsem zmiňovala, že to počasí už mě štve. Takže doufejme, že se zase vrátí léto a hlavně, že už nebude pršet. No ale pokud byste chtěli určitě jistotu počasí, tak rozhodně můžete vyrazit třeba na prosluněnou Ibizu, kde samozřejmě můžete nejenom obdivovat krásu místního ostrova, ale taky vyrazit na super mejdany, ať už je to někde venku, na pláži, anebo v klubech. Pojďme si říct, že tohleto je v létě, řekla bych, asi nejnavštěvovanější místo v Evropě. No a velmi mě jako zaujaly ty statistiky, které vlastně jako zveřejnilo letiště Ibiza, protože ten si původně naplánoval v letošní sezóně o daleko méně letů, než teda je v reálu, je reálných, jo. Protože údajně letiště mělo v plánu tedy, že zhruba 500 letů méně odbaví, než to bylo třeba v loňském roce. Nicméně ta kapacita se ve skutečnosti reálně zvýšila o více než 2%. A už dlouhodobě samozřejmě se ví, že zájem o Ibizu je obrovský a už dlouhodobě je tam jako přetlak turistů. Nejenom co se týká jako cestovatelů klasických, ale i party people a samozřejmě taky místní úřady, místní lidé, co tady žijou, s tím trošku bojují a dokonce na některých místech už je jako velmi jako takový vliv a tlačení, aby se to prostě nějak začalo řešit. No, co se týká samozřejmě letů, tak je to obrovský množství, obrovský číslo. Ten zájem o Ibizu je v letošním roce ještě daleko větší, takže otázkou je, jaká ta situace opravdu bude a jak to bude v budoucnu s Ibizou, protože a nejenom Ibiza, týká se to i dalších ostrovů, jako je třeba Mallorca, Kanáry a tak dále, protože dlouhodobě tyhle ty místa bojují s obrovským náporem turistů. No, tak není se čemu divit. Ty mejdany táhnou a navíc je to i krásný ostrov. Tak uvidíme. Pokud se letos každopádně chystáte anebo přemýšlíte, tak jistota počasí je tam 100%, tak teď už stačí jenom koupit letenky.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way Music Podcast. A nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila. A Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opravdu.

Přesně tak, kulturní a party servis je připravený. Pojďme se podívat na akce, které se na vás chystají, a nejenom na akce, ale taky i na další události. Začneme v Praze, a to letním kinem. Pokud byste rádi vyrazili pod širý nebe, tak dneska snad tomu počasí bude přát. Meet Factory, neboli před Meet Factory, se bude promítat od 9:30 film Porpa. Zároveň v Dlabačově, tak tady je další letní kino, a od

0: vyrazit dnes v Roxy. Můžete si jít poslechnout kapelu The Damit, která vystoupí už od 19 hodin. Pořádá to Rock for People, takže můžete vyrazit i na super koncert. No a pokud vás to láká na další místa do klubu, tak dnes můžete vyrazit od 20 hodin taky do Rock Café na Lower Class Brits a o support se postarají Snet a taky Problems, start 20. hodina. Těšit se můžete dneska i na křižovatku v Krosu od 20 hodin. Dneska je tam celá řada DJs, taky MCs, dnes na vlně drum and bassu a taky grimeu, UKG a tak dál. No a pojďme se podívat ještě na akce mimo Prahu i Českou republiku. Probíhá momentálně také festival Pohoda od dnešního dne, kdy startuje až do 11. července a je tady celá řada skvělých jmen a taky hlavních hvězd, takže rozhodně doporučuji, vyrazit můžete třeba na The Gorillaz, The Cure a spoustu dalších. No a těšit se můžete ještě třeba i stále na filmový festival v Karlových Varech, který probíhá až do soboty, do 11. července. Tolik tipy, kde se co děje, je toho stále hodně, takže věřím, že se vyberete.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: krásná funky věc, LF System, Hungry, doufám, že jsme vám dodali tu zbývající energii, která vám třeba chyběla v rámci dnešního dopoledne a nebo právě na odpoledne, aby se vám líp pracovalo, fungovalo a i na to samozřejmě myslíme. Přátelé, za chviličku 12. hodina já se pomalinko rozloučím, ale ještě než úplně uteču, tak vás samozřejmě pozvu na následující minuty a taky hodiny na frekvencích Dance Rádia. Do 12. hodiny doufám, že ještě stíháme Subfocus a Vintage Culture, pak už zprávy a počasí. Celou dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer se můžete těšit na skvělý pořady na našich frekvencích. Rozhodně vás čeká Nicky Romero a jeho Protocol Radio Show, nebude chybět Oliver Heldens a Help Deep Sessions, taky Subgate a One Way Music Podcast a zakončí to večer Joris Warren na Spektrum. Užijte si to, mějte úspěšný den, pokud budete mít chvilku času, určitě vyražte ven a já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 12.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Firmy, které chtějí umístit své sídlo na přestupních uzlech pražského metra, musí počítat s tím, že si za tamní kanceláře výrazně připlatí. V porovnání s okrajovými částmi města je měsíční nájemné v některých lokalitách 2x až 3x vyšší. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers. Téměř 6 000 zbraní, ale také více než 64 kg výbušnin odevzdali anebo přinesli na policii lidé během půlroční zbraňové amnestie, která se již jako šestá v pořadí konala od ledna do konce června. Jde o druhý nejvyšší počet, jen v roce 2009 skončilo v rukou policie takřka 8 000 zbraní. Žádná z dosud odevzdaných zbraní nebyla použita při spáchání trestného činu. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kupte v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Máte chuť?

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well. Dance Radio. Dance Radio.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance. Dance.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Dance Radio.

Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Firmy, které chtějí umístit své sídlo na přestupních uzlech pražského metra, musí počítat s tím, že si za tamní kanceláře výrazně připlatí. V porovnání s okrajovými částmi města je měsíční nájemné v některých lokalitách 2x až 3x vyšší. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers. Téměř 6 000 zbraní, ale také více než 64 kg výbušnin odevzdali anebo přinesli na policii lidé během půlroční zbraňové amnestie, která se již jako šestá v pořadí konala od ledna do konce června. Jde o druhý nejvyšší počet, jen v roce 2009 skončilo v rukou policie takřka 8 000 zbraní. Žádná z dosud odevzdaných zbraní nebyla použita při spáchání trestného činu. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bije ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásný odpolko Linta Disex All I Need, další taneční muzika pro vás. Já vás vítám u dnešního tanečního odpoledne. Až do 18. budu servírovat nejlepší muziku, podíváme se i do hitparády Dance Radio Chart a mám pro vás spoustu hudebního infa. Teď už Dennis Hippert, Mossy Man a Georgia Smith a pozvánka do naší apky. Tu si 100% stáhněte.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: aktuální novinka v našem vysílání Robin Schulz a taky Barbs, Better Times, pokud nevíte, co vám hrajeme, všechno nalezete v aplikaci nebo taky na danceradio.cz. Na našem webu můžete hlasovat ještě do hitparády Dance Radio Chart do 15 hodin, tedy posledních 29 minut na to ovlivnit zítřejší pořadí a poslat svůj oblíbený taneční hit co nejvejš, ať ho slyšíte třeba na stupních vítězů a to zítra po 18. Teď ode mě Basement Jacks, Heaven v remixu Jamesa Hypa a taky norský duo Cream, Wicked Game.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

jsme Dance Radio, krásný odpoledne. Filmová nadace ve Varech ocenila 4 nový scénáře. Do kin můžou přinést příběhy náhradní matky, Emila Háchy, Mileny Jesenský i Oty Vichtrleho. Ocenění autoři si mezi sebou můžou rozdělit celkovou podporu ve výši 680 tisíc korun. Vybraní scénáristé budou mít letos znovu možnost spolupracovat s jedním institutem, zvýšej tak šanci na převedení svého scénáře do filmové podoby. Případně víc dalších info online. Od nás skvělá muzika, ta taneční, jsme Dance Radio v celou zprávě.

Classic zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland. Dance Radio.

Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

0: Tady jeden z radio, krásný odpolko. Do celoevropské policejní akce zaměřený na odhalování obchodování s lidma se v červnu pozor u nás zapojilo 220 českých policistů. Zkontrolovali přes 60 provozoven, víc než 670 lidí a taky 5 vozidel. Nikoho ale nezadrželi, na místě řešili jenom malý přestupky, tak to vypadá, že to všechno relativně dobře dopadlo. Další muzika před náma, tady je Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
7: Dance Radio.

0: Dance Radio hrajeme nejlepší taneční playlist. Vše o nás naleznete i online v aplikaci nebo na danceradio.cz. Zemřela bohužel britská zpěvačka Lauryn Bennett, bylo jí 37 let. Působila v dívčích skupinách Paradiso Girls a taky Giro. Proslavila se především hostováním v hitu Party Rock Anthem od dua LMFAO z roku 2011. To docela letí. Přišlo mi, že tahle skladba vyšla poměrně nedávno. Tak si ji dáme právě teď na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio a Michael C.
2: Dance Radio.

0: Rokafant.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: hrajeme nejlepší taneční muziku. My jsme Dance Radio. Na Karlovarském festivalu předevčírem tvůrci v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení, pozor, představili celovečerní snímek, a to ze světa bojového umění MMA Bojovník. Jde o film Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. A vedle českých a slovenských herců se tam objevují i skuteční hvězdy MMA. Pokud jste právě fanoušci tohoto bojového sportu, tak případně tip pro vás. My ale dáme další muziku a v celou zprávy. Jsme Dance Radio.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Firmy, které chtějí umístit své sídlo na přestupních uzlech pražského metra, musí počítat s tím, že si za tamní kanceláře výrazně připlatí. V porovnání s okrajovými částmi města je měsíční nájemné v některých lokalitách dvakrát až třikrát vyšší. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers. Téměř 6 000 zbraní, ale také více než 64 kg výbušnin odevzdali anebo přinesli na policii lidé během půlroční zbraňové amnestie, která se již jako šestá v pořadí konala od ledna do konce června. Jde o druhý nejvyšší počet, jen v roce 2009 skončilo v rukou policie takřka 8 000 zbraní. Žádná z dosud odevzdaných zbraní nebyla použita při spáchání trestného činu. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční muziku. Po měsících očekávání a spekulací vydává Katy Perry konečně novej single Watch It Burn, ostrou a taky nefiltrovanou songu o svolení sobě sama. Upřímně cítit hněv a taky nechat potlačený emoce konečně víc na povrch. Takhle to, jak si žánrově zařazujou oficiální materiály. K dispozici už je filmový videoklip, ve kterým sledujeme zpěvačku, jak se mění ve velmi zvláštní bytost. Navíc tohleto navazuje na loňský track Band-Aids a vy se tak můžete konečně dočkat pokračování příběhu právě z toho videa. Případně hudební tip pro vás, my jdeme zpátky k taneční muzice na Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: jsme Dance Radio. Americký zpěvák a taky skladatel Tucker Pillsbury, známý jako Role Model, přichází s novým trackem High Hopes 3000. Navazuje Role Model tak na oznámení dlouho očekávaného třetího studiového alba Chuck Timely and the Hourglass, kterýho se dočkáme už 7.8. Pár skalních fanoušků dostalo, pozor, nedávno poštou kartičky od tajemné osoby jménem Chuck Timely. Každá kartička obsahovala telefonní číslo, který volajícího přesměrovalo na hlasovou zprávu, kterou nahrál sám zpěvák. Kolem alba jsou tak velký očekávání, nechte se tedy navnadit singlem High Hopes 3000. Všechno online. Tip pro vás od nás další muzika. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je Dance Radio, super odpoledne, zpěvačka, hudebnice, DJka, taky dance, pop, senzace, jazzy, chystá na 23. října debutový album s názvem Peace and Patience. Titulním singlem je track Invisible, na kterým s jazzy spolupracoval Chris Lorenzo, velmi známý to britský DJ a ikona house music, hrajeme taky v našem playlistu a teď rozhodně můžete poslechnout tenhle ten taneční track online. Od nás další playlist v celou zprávě, my jsme Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci ve švýcarském Lausanne i na síti X. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: I po 17. na Dance Radio hrajeme nejlepší taneční muziku. Doufám, že si ji užíváte s náma. Možnost navštívit vybraný muzea a galerie každou první neděli v měsíci, jak bylo dřív zvykem, zdarma končí. Ministerstvo kultury, který volný vstupy od dubna zavedlo, nyní pilotní fázi projektu uzavřelo a přes léto ji bude vyhodnocovat. Uvidíme, jestli po prázdninách bude tahleta aktivita pokračovat a naváže na dosavadní pilotní fázi projektu. Společný den v měsíci s volným vstupem pro všechny muzea a galerie by se určitě někomu z vás hodil. Další taneční muzika pro vás, jsme Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
6: Náš výkup je teď totální hardcore!
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Máte

0: Nejlepší taneční playlist právě teď na Dance Radio. Další hudební tip pro vás. Marius Moga a taky Andrej Robkea, známý pod přezdívkou Randy, tvoří populární duo Morendy. Asi se to dá trošku očekávat. Rumunští hudebníci se vrátili zpět s dalším kouskem a samozřejmě dřív redefinovali pop východní Evropy. Nyní mají novej single Miskali Hallelujah. Je to taneční hymna, která mísí prvky eurodanceu, takový klasický, aktuálně retro, s moderní produkcí postavený na reinterpretaci globálního hitu Made in Romania. Případně poslechněte na Dance Radio se tenhle ten track nedostane, ovšem online si to užít můžete. Pojďme za dalším tanečním servisem.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: to.
1: Dnešní odpolka končí, já se loučím, budu tu zítra opět v tanečním čtyřhodinovým servisu od 14. Dáme si i hitparádu Dance Radio Chart. Dneska na vás čeká skvělý program až do půlnoci, Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate a Joris Warn a potom noční taneční muzika. Mějte se a zítra. Ahoj!
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass

0: Well, a huge thanks to Nathan C for joining me this week in the studio with an incredible guest mix. I'll be back same time, same place next week with Craig Connolly joining me to premiere a new track coming from him on Enhanced Recordings. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 853 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

The time is now.

Krásný středeční večer všem, je 22. hodině, stejně jako každý týden se vídáme a slýcháme tady na vlách Dance Rádia při dalším vydání One Way Music Radio Show s mojí maličkostí Subgatem a dnešním hudebním hostem, kterým bude Enrico. Dáme si jeho parádní set z oslav narození Studia 54, byť trošku starší, ale musím říct, že má grády. No a samozřejmě si řekneme, co nás čeká, co nás nemine a co novýho se děje v kuloárech, v podkresu a v úvodu nám hraje záležitost Resonate, starší to věc z mojí dílny a z dílny kolegy Tomase Syna, tak si ji dejte a za chvíli si řekneme něco víc o dnešním hudebním hostu. One Way Music Radio Show.

0: One Way Music Radio Show.
1: Úvodní záležitost Resonate máme za sebou, za ní stojíme a společně s kolegou Tomasem Sinem, no a my už teďka pojďme k našemu hudebnímu hostu, kterým je Enrico. Po několika měsících se vrací zpět sem do One Way Music Radio Show se svým setem ze studia 54, respektive z jeho 25. narozenin. Zároveň Enrico vystoupil i na uplynulém a velkolepém ročníku festivalu Beats for Love, pokud jste nebyli. Škoda, velká to škoda, a musím říct, že alespoň za mne velmi, velmi užito. Určitě se mrkněte i na jeho termíny, já tak trošku tuším, že se potkáme například na festivalu Mácháč anebo na eventu Bolevák v Plzni, a kromě toho se samozřejmě můžete těšit i na spousty dalších gigů, a to nejenom v jeho rodném studiu 54.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Parádní set, nevím, jak to vnímáte vy, já si ho užívám plnými doušky a doufám, že roztančil i vaší domácnost. My se pojďme podívat rekapitulačně na již zmiňovaný festival Beats for Love, kde jsem strávil nádherný dva dny a v sobotu jsem vystoupil v Technodomu by Proud, velice kvalitní to stage s velmi kvalitním obsazením a pokud jste zavítali, tak jste si mohli užít například Jeffa Millse, duo Deep Dish, se kterými jsem ve stejný den vystupoval, a například Orbita ve společném setu s Deasem a celou další plejádu zajímavých jmen nejenom z České republiky, ale samozřejmě i ze zahraničí. Určitě se mrkněte i na fotoreporty a na prvotní informace o tom, co chystají Beatsy na ten rok další. A jenom prozradím, že budou o den delší. A to se vyplatí. Já jsem Subgate, vy posloucháte One Way Music Radio.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Tenhle ten čas se vždycky bavíme o tom, kde se můžeme potkat, vidět, slyšet a tak dále a tak dále. Nejinak tomu bude i dnes. My se můžeme vidět už tuhle tu sobotu v Karlových Varech na Kvifu, kde se představím v zóně rohlíku.cz v takovém velice příjemném setíku. A pokud nebudete tam, můžete vyrazit ten další týden například na festival Unity Rage nebo do pražský Roxy či zmiňovanýho studia 54, kde se představím, ať už sám nebo s kolegou Tomasem Synem. Těch typů je dost a dost. Na mých sockách najdete samozřejmě i termíny, kdy, kde, proč, zač, nač a tak dále a tak dále. A doufám, že si vyberete. My už jdeme pomalu ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

Z dnešního vydání One Way Music Radio Show je to opravdu všechno. Pokud se budete chtít potkat, tak už tuhletu sobotu v Karlových Varech. A pokud ne, tak se zase slyšíme a doufám, že si to užijeme příští středu po 22. hodině tady na Volná Dance Rádia. Mějte se krásně, přenádherně a mějte se prostě fajn. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.